0: Živenje často je překvapenje, spěva šorunje Sofia. Ano, hej, my chceme vás vězat, tu rádi překvapíč, se tož to témami, ale no hej, mauky dolat. Vám dženca ráno z najmenša jižo dáme, a to s Matejom Cužom. Dobré ráně, Matejo.
1: No a tlubě, dobré ráně. No tak slyšíme dženca například vo serbských filmach na serbským tému večeru, rámiku nesvoho filmového festivala, kýž vodmě sa včera večer tu budešině. Katka, bytám za nás podľa. A netko ráno šestčich jeho zase tu pred mikrofonom ste. Wow. To po takým jedna z tému dženca. Dalša, respektívne dalšie prašenie je sebi Klemens Schmitz dajú. Kak bydli sa v domie ze stovom? A nie, s tým nie je spovedne s tou menené. Tykované domy sa taktiež menuja po takým umgebindehaus Nemsce. A vizor ma Jan Reher za nás tiež na dženčnejšie soboče športové pokyve za konce dženia. A dundak podá sa dženca s nami na krotký vulit do raja pčolkov.
0: To a ešte veľa viac našim dženčnejším rozvozovým programie. Vy viesče, kaž sobotu všetko? Sme dženca hodinu pozdišo s vami stavali, za to pak tiež hodinu dlhé s vami snedame, kýba so s vami hižo dozadky, džeme, abo nešto dživame, kajštež přeco my vosu vame dženca, hač dođo sačich a přijeme vám celé veľa veselá známaj.

Coldplayer bych jo Hours Lost, bin ich gerunierter Bosle na sada, ja bych zubienen, no hei, also will nebis, či dženza rano, zile zubieni byli, vam nitko hižo raz hučpne dolat, dam što je nam hučpna redakcija tak spšetuova. Nie, no no chceme, a to tež nic Michaelu Melzerowi, wann hat das bila? Bravo, Medizinu, máme wir so tež hučpne za vas, s losimi hülcami. A če hod lasse je nun šva, zatem praše so Andreas Picking. Všetke tuto titule slyšiče pola nás programie Hač do sedmich. Dobranie a dobrý start do soboty.

A nie, nic, dobrą noc. Tu rano z Matejom prajmoj, ale skierę dobre ranie, nie tylko biel na sedem. A to poladnie my wiedzieć nynom raz na wiedrowe wulady. 16 stopniu pokaza mi żywe slebro tu budy szynie, a czeraz my mam to hiżo 10 przypowiedzieli za rano a też za dopodnia. A haj, niekotre kapki dresu nocy byli, ale w oprócz jedno już kapki. A też tu wisa netko, no haj, takie čmoše trochu našere mročele nad budušinom, hač vone nam vopravče, kaž meteorologojo vesča, dešč přinesu, to netko nemožu slubič. Ale na každý pád se potom od dopoledne a připoledne v uvědří, potom změníme převážně slunce a to přijehač do 23 do 26 stopňach v Horní Bužice a tyž se jutce věstče na meteorologové celé podobné temperatury, tyž tam máš ve slibro na 23 stopňu stupač. Za jutce a punželu věstče nám tak potom další dešč. No a ja, s tutem titulom podamy so nitko do italskie z wami. Hač zmiemy tu italskie wedro, tyž tutun konstrujenia, to damy so przekwapić, što nam mroczałki tak zaniesu.

0: Jess hat Schmenschino Donna po Schestschi hier. An Stuschte Jens Rano Sobotu, Borredne Snedatsch, se Zautu, Dutschnik Obasu, Asnanotisch, se Nutella. No heit und drübitisch Sportowatsch, gib Asnano Prostschöpschi, Sportschöpschi Ladoatsch, Jan Rehoma, du Sanas Bockiwe.
1: NDR Sachska, Serbski Rosses. Sport.
2: Die Schlitzer Liedscher Dumpersportow zu Sassers Dubäuer mess am Tirovatze Mischtrom Paulom Domschom se Seetz aviatze Krutschnem Dobetscherier Mischtorstwa Philippom Kralom Zrožanta. Zasbehove Wubidjovanie Nimskich Dumperower Mischtorstwo DDM Pševedžesa Dženca v Adelsdorfe pola Dumperoweho Kluba Adelsdorf. Popodnju dvima izmeja tam techniske přeprovanie Dumperow a od napo štyrioch jeničky kvalifikacijski B. Prini letuši hodnočenski B DDM zmeja v Adelsdorfe Dženca večer na po sedmich. Bejaj v Bačonju a Horkach stetaj v ubeđovanskim kalendre 12. julija a 2. augusta. Koparske vinovatostne R po dvutečenske přestavce tvori načelna rád TSV Wachau druhé mustvo športové jednotka Nebelčice prinje mustvo zazby do dubkových rů Dženca sobotu. Zakop ve Wachowie na pół jenej. Dženca od dvimaj raja biskupičanske KT VFC Plauen a rajne zjednočenstvo Wulke Žare športové towarstvo Radvo. Hodinu pozdišo nastupi prinje koparske mustvo športového towarstva Marijine Hviezdy v Kupšicach. Dybkowe koparske rjuce nedzielu, w Delanach a Horjanach przewidzetej sostajnie dwie ry, a to na pół jenej a cioch. K druhému mustu SJ Kruščice přijedu juce hosčo z Minakova a k prvnému mustu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosčí juce v Ralbicach Rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prvnému mustu Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Ottendorfa okrle.
0: To bych u športové pokyvy Jana Rehorja a tež cíč vůsledky svýšoč. No hej, to zapíče rádio punčelu zase, to zmi Jan Rehor šitke vůsledky za nás.

0: stajčera ve Vietnice športové kristal jako športovcaj leta 2020 dobyvoj. Teresa Mačijec mu za svoje úspěchy lohkoatletice za tvorstvo OSLV Budešin uznamenena. Mez druhým Buloni Sakska Mištoka ve vysokoskoku. Juri Bobka doby samo vospět. Leca samo s úkonami jako volejbulist tvorstva Viktoria Vorklece přesvědčič, loni jako jechal koniacem športče. Budyský okresný športový zviazk spoští športový krystal, kýže leto v štyroch kategoriách na viacoroch športovcov. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Švíjele a jednotlivé nevedra bych u dženca ráno připovedžené, a ja ničo sobu dostal nejsem, ani Krosčicach, ani tu Budečine zatem nevúpada. Trebne dež dženca skerie vúpadne, kaž to vúpada, no haj, ale dere za budeske naliečo. Hač do zajžného popodňa sú mročele na nebiu, potom viele slonca při maximálne 23 do 26 stopňach, trošku viacem mročelu, při podobných temperatúrach juce zmejeme, vostanie z vúľko džela dále sucho.
2: No, to bude čudovič stola, dále krepič. Na pučach a na drohách je, kaž so to za sobotu sluša, všetko poradku.
1: Serbský rozvoz.
2: Jelizo, vám tola nešto na pučach a na drohách napadne, kýba so vám hevák nešto na útrobe leží, zazvonče nás pod Budešin 37400, sme docpejomni, kýba so nám povesť, čo napísače naše app NDR Serbia.

A nitko zladujemy na komunalne finansne wórunanie. No hej, to nitko taki terminus, co no kuśto mu nieśto nie praje. To je takie riadowanie w Sakskej, przy którymś swobodny stat swojska dałku dokudy miestam, gmienam, a też w okresam rozdziela, a to wiezo ze zamierom finansnie słabe komuny podpierać, tak so maja szudze runohodnu żywiensku kwalitu, a so może komuny potom wiezo też swoje nadałki spełnić. A prezident tutoho sakskoho sejma miesto a gmenu Bert Wenschke tun je spokojom ze finansnym wurunanjom Sakskeje. Komune dostanu přidatnje viacere 100 milionu euro, so bychu socialne wudavki a twarske projekte financovali. Pola nas, nasčelako MDR, rečeše vunčera vo spokojacim kompromisu, kotruž su tam namakali. Je se pokazalo, zo zdžerža v nuzovi situacijach romadže. Prezident sakskoho sejma miestu a gmenu Wenschke na to skečni, zo so přidatne milione pak předovšim přes kredity financuja, přes to si poprom tiž jenož čas kupiš. Zasadnje pak je vizo dale spokojom s aktualnim finansnim vurunanjom.

Nysowy filmowy festival je včera na serbskim temovym večeru Voda a vizie z cyle rozdzielnych perspektiv na Łužicu zladoval. Z traditionelnych gajštež z dopredkarskich. Cí filmy stejachu na programie. Započinajo ze NDR-skim klankovým filmom Jakošče vodní mužojo bychu Jana Hempela. Tutým filmie odpokáza zaplenčená Hanka zalubovaného Jana. Do níž jímaj vodný muž nepomá. Potom sledovaše vízia přichoda. Serbská utopia cí, kotraž raje po dobie Brunice vleče 2008 a cíceči. Pohodžinský film bú s pomocou kumštne inteligence produkovaný. A v središčo ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž ce vulky serbsky voľnočasný park natvarič. K zakončeniu pokazá so dokumentácia vo naravaniach za hučbnú tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabiera so tiež s vosobinskými aspektami komponista Jura Miečka. Tak daleko potekim s krótke akciom filmam, kotraž je si hornio a delno serbsky, nemsky a polsky publikum lubičtav. Ale ka

0: Hieronie, k tutej kompozicji cioch filmu dojšło. Moderatorka večerka a Kozima Strakenaucina.
1: Ten prvni film, to je stary film, vyše, a my sme jara na to kečpojeme, so máme tiež filmy naša herbstva v programie. To téma vyše vodne mužojo, to je jasné. A potom Sábska utopia, a to je jara novočasný film. A nekaj ten posledný film, ta hudba gre, die wendische Schifffahrt od Kita Lorenza, to je tiež voda.
0: A runje tunne zvisk mjez tradiciju a přichodom je sa publikum i tež dere lubiu.
2: Haj bi se jara zajmavé večer v odmienjavé, dokud sme najprve trikový film si obdarali, potom tuto jara diskutovanú utopiju a netko na koncu vieza je to nesmierne dobré začišť, bo...
1: Za mne by ta jara zajme miesa vocebe ten cíti film jara ľubivo, also ten dolad, kak je Jurumitsk živo a kak sú vani ta netko tiež prezentovali, ta miesa jara ľubivo.
0: Vosebe diskutovalo je so po filmach tež prašenje, kak hoča so serbske stavizne přichodže v filmje zvobraznič, tež s nulmi techniskimi možnosčemi. Štako sú džele serbskeje utopije cí napríklad, hižo s pomocou kumštnje inteligence nastali. Kozima Strakenaucina, čvonka sče Vúžica film, má vúživanje KI za legitimne. Vidí šanse, ale tiež ranice.
1: Hače toto je příchod, also to je nemyslu, also to je tiež so nepšiu. Tiež komčná inteligenta přece treba ještě idea od človeka a treba tiež vutrobu.
0: A tiež dživa dženica Božena Bjaršec zabiera sa so s prašenjom, kak KI filmový svět zmení.
3: Je môžete jak pomacač, da bia vede možno što, když môže jen ty tak rec tu KI trénovač, še ľaké dživa, še zvukové dživa, napríklad při mikrofone. Ale to sú doby ide jenom ramiku hýbač moc od čoveska kreativita nebod by tak rec obmiezovaná, šestu kumšnú inteligencu.
0: Serbské týmu večer na Nisovom filmovom festivalu nepokazaste mjenež staviznički z Vúžice, ale tež na kotre vášne a s kotrimi pomocnimi sredkami filmovce Dženca Dževaja. A štúž ma netko zajím si serbskú utopiju cí, kotra všako je s pomocou kumštie inteligence nastava si sam vobladač v ARD mediatice Junamakače.

0: Bielnadževeč je a tuž je zase Janreho na rieče.
1: MDR Sachsa, serbský rozvoz. Šport.
2: Tež lieca líča dumpor športovce zase z dúbojom je s amtirovacim mištrom Paulom Domšom ze Zejc a viace kručným dobečerio mištorstva Filipom Králom z Rožanta. Zazbyjové ubeđovanie nemských dumporových mištorstvov DDM převedže so dženca v Adelsdorfe pola dumporového kluba Adelsdorf. Popodňu dvima izmeja tam technické přeprúvanie dumporov a od napov štyrioch jeničky kvalifikacijský by. Prýni letuši hodnočenský by DDM zmeja v Adelsdorfe dženca večer napov sedmých. Bejaj v Bačonju a Horkách stejtaj v ubeđovanskim kalendre 12. julia a 2. augusta. Koparske vinovatostne r. Po dvutečenske přestavce tvorí načelná rád TSV Wachau druhé mústvo športová jednotka Nebelčice prýnje mústvo zazby do dubkových rô dženca sobotu. Zakop ve Wachauve napov jenej. Dženca od dvimaj raja biskupičanske KT VFC Plauen a rajne zjednočenstvo Vulke Žare športové tovarstvo Radvo. Hodinu pozdišo nastupi prýnje koparske mústvo športového tovarstva Marijine Hviezdy v Kupšicach. Dybkové koparske rejúce nedželu v Delanach a Horianach převedžete so stajnie dvíry a to napov jenej a cioch. K druhému mustu SJ Kruščice přijedujúce hosťo z Minakova a k prýnjemu mustu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosťujúce v Ralbicach Rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prýnjemu mustvo Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Otendorfa Okrile.
0: To bych športové pokyvy Jana Rehoria, športové vúsledky, te zima vun potom v ponženišim vúsovaniu za nás.

0: Sportowcaj Teresa Maciec a Juri Bobgas daj čera ve Wietnicy, daj Niemcy, podajče ve Wietnicy, daj Niemcy Wiednic, smiewaj sportowy krystal. Jako sportowc leta 2025 čisa budem maj zač. Ja si myslím, noze z was su tež za nieju otvosovali. Juri Bobka w ubeđovanie a počasčenie hižo dere znaje, przetož bu tež hižo leta do toho. 2024 a 2023 jako sportowc leta w uznamenene.
1: Posledně to jsem já zastupoval moje jichanské tvorstvo při klosterské rodě a lice já zastupujem moje tvorstvo při volejbulu po Viktoria Voklice. So, já se kus s tím zlíčil, že to snadno zase bude. Jsem se jara nádžil, že to zase bude. Já jsem jara hodil na mém, bohá praju, že já tuto myto jsem dostanu a se veselu.
0: Při šulovském vůběžovaniu by Vundešleca podla z Vokličanské vyšší šulu na zjazkovém finálu Berlíně a z Viktorio Voklice je se na regionálních vůřisaniach vobčelil. A nětko chceme vězat ještě vědět, jak to taky sportový krystal vůpada.
1: Tu no, jak vůpada, to češko praječ, oka trofea může jen praječ, vůbíme si doma podle mojho druhého instajče a pan tam dvěste, ja.
0: No a ta polca ta hýště neje pouna, kajše nám přeradžil, ale dorostový sportovc máš jako budou hýště dlouhou kariéru před sobou.

0: A soli woda respektivnie z Česky je netko ročo do Vúžice a preto cvišime na tom nábožné svoje. Mám tu hišče pokyt Drežďansko-Mišňanského biskupstva. Tuto preprošuje menujúce 13. júnia na džen Moldžine do kloštra Marinie Vězdy. Modestní moža pěší, abo tež z kôm putnikovač. V kloštre maja potom šelake dživelničky, tež Moldžinské nešpo, večer a koncert z band Already z Kulova. Džen vuklinči potom s tajzijským pačerjom, s levovým vojňom a tež z nohaj, najšelako rešimi kvoščenkami při vojňu. Přizivenia sú za tutun džen 13. júnia dále možné, Wot jazz okolesuje, respektivnie zwotkel co putnikuje, a tak dale, runie tak, kaž przyzewenski formular, wszystko to namakacze na internetnej stronie biskupstwa. A nitko je narydze Jan Čepic z Kulova.
1: Nabożne słowo.
2: Niedawno bych w Berlinie na Czesie Humboldtowego foruma. Wot tam miach krasny wulat na miesto. Tolaż to ich widziach, Pětež Vostrozbiace. Na věžách vokolných evangelských církvěv haj samo na měsčanským rože zbola so Sjate kříže. Porno tomu skutkuje arcibiskupská katedrála Sjate Jadvigi ze svoje náhy kupolu kajž planetári. Při posledních tvarských dživách jsou tam kříž z věže odstronili. Sjate kříž je centrálny symbol křesťanskej víry a dopomína nás na smerč a zroa stanenie Jezusa Kristusa. Kříž nás převoža, kajž na křížovom puču, taktiež v křížerským procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajž tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, so je tu křesťanská víra živá. Skončne mám hišče prašenie. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšne toho vedome, so s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožné svoj knýma, dženca nadok a zamovitosť či kuloskie vosady Jan Čepic z Kulova.

0: A potem z toho kovaja husto dosť tiež páduchy, te bych ju tiež našim koncu zase popuču.
1: Polícia z G.
2: A to minúce Bošovie. Zadobuchu so do pudlanského tvárenia a pokranuchu tam taký nástroj za riedženie z vodu pod vysokým čiščom, Nemcpu praju kercho, a nástroj za skovanie Nemce švajsen. Hodnoče doromade 600 euro, kriminálna služba budeského revíra pad přepetuje. V budešenie strôtnej studni je so štvôd k popodňu nezbožostavo. 40-letný parkovaše svoj Renault na parkovanišču na kupovanských Viko. Napřečo je mu 40-letná žona svoj Ford. Jako chceše muž po nakupovaniu za sovotieč, prasne žona ze svojim autom do neho a čekne. Policia pak ju požišo namaka. Test na alkohol vúda 1,68 promilu alkohola krii. Polícia je so s tým pádom vizor dokvaniša zabirava. Dalšie nezbožo je so Kamiencu na Goetheovej štvrtk doponiu stavo, ako chceše 88-letná svoj Ford zaparkovač, zamieni pozadne boždiť vo spúnom a miesto toho zobe auto odstajiva, zajedže do predka přes put do zárody a tam do granitového a do metalového štiežora. Zinoroka so nezraní, vicná škoda vúčinia niečo 10-10 euro. A dalšie nezbožo stá so štvrt k Čornom Gumcu. 4,5-letná vodžaka BMW chceše na B6 a 90 nalivo na parkovanišťo Zupovíkov odpočíč, převidža přitom pak najskerie napřečo jedúceho muža na roloru, dojenže k nezbožu. Muž so jenož lohce zraní, nastavit na škoda ve vysokosti 8000 euro. K neflači dachu tež 9,5-letného duč a alkomat pokaza 0,64 promile. Vo dalšie přepetovania stará sa netko policajský revír ve Vojorecach.

Jak uns měsaca, kuns mehr a durch sladujeme, zasona ličby bjezdžil nich, v honi Wužice je nimale 20,000 ľudí bjezdžila. Ličba je mehr v honi Wužice lohce spadovala. S tým leži kvota bjezdžilnosti tučasne pola 7,3%. Zasadne so na džubých výkach honi Wužice tu kvilu jenož malo hýba. Tak praj nám Anja Schillingová, jedna čelka agentúry za dživo Budešinje. V mii môžeš pak menej bjezdžilnych nové dživo započeť, hač hišče v zajš v mesacu. Viacej ľudí užívaše tuž možnosti podpiere dživovej agentúry za povolanské dále vôviče abo za nové usmerenie. Dalšie pojezdče z našeho konca zmie za nás nedom Matej Cyš.

0: Filmowy festiwal Nysa je čera na serbskim temovym večeru Voda a vizie z cele rozdženich perspektivu na Vužicu zladuo. Z tradicionelnych, kajž tež z dopredkarskich. Ci filmy stiachu na programie. Započinajo z NDR-skim klankovym filmom Jakošče vodni mužojo bichu Jana Hempela. Tutym filmie wodpokaza zaplenčená hanka zalubovanoho Jana, doniši maj vodny muž nepoma. Potem sledovaše vizija přichoda, serbska utopija ci, kotraž raje po dobie Brunice v lieče 2008 a cicači. Pohodžinský film bo s pomocou kumštnej inteligence produkovane. A v središču ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž ce vulky serbsky voľnočasný park natvarič. K zakončeniu pokaza so dokumentácia vo naravaniach za hučbnú tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabiera so tiež s vosobinskými aspektami komponista Jura Mička. Tak daleko potekim skrutka k ciom filmam, kotraž je si hornio a delnoserbsky, nemsky a polsky publikum ľubič dal. Ale kak je k runne tuti kompozícii cioch filmu došlo? Moderátorka večera Cosima Strakenautzena.
1: Ten prvý film to je starý film, vyše, a my sme jara na to kýčpojeme, so máme tiež filmy naša herbstva v programie. To téma vyše vodne mužojo, to je jasné. A potom serbská utopia, a to je jara novočasný film. A nieký ten posledný film, ta hučba gry, Die Wendische Schifffahrt od Kita Lorenza, to je tiež voda.
0: Runje tunle zvýsk mi s tradíciou a přichodom je sa publikum i tiež dere ľubil.
2: Hajbyše jara zajímavé večer v odmienňove, dokud sme najprv trikový film si obdarali, potom túto jara diskutovanú utopiu a netko na koncu vieza je to nesmierne dobré začišť, bo...
1: Za mne by to jara zajímavé miesto v osebe ten cíči film jara ľubivo, also ten dolad, kak je Juru Mitsk dživo a kak sú vonitá netko tiež...

0: Če sačmin činu, dođe sačih je. Svoji crkvi a svoji serbski reči z cüve vutrobu pšikilena. Z živinja Hertevičazovije pobožnje serbskije vjesnje žone. Tak je titul artikla tutun konstudženja v pšedženaku serbskih novinu.
1: Vočin, co dženca rano reči. A što čitame v novinach? A što bych ustavizne byli bez jednorach žonu a muži ze šidnoho luda? Husa dosť malo o nich vieme, dokýž sú emt ledma slede po sebi zavostajli. Do nich slúša živnosťčaka, to je nemsce vrčavcbezicaren Herta Víčazová z Janec, Pola Hodžia, kotraž bieše od 18.11 do 19.11 živa. Kotraž však sa týž nesmie zamenieť z vo viele bule znatej básnicu Hertu Víčazec z Budešina. Tutym přinožku maja so drobne informácie ze šelakých žovo zestajíč k živenskému obrazi žone, kýž z možninám dženznišim trochu dolada do dávno zajšvých časov v Serbách. Zvedavý stronský artikel je napísala Trudla Malinková, kež prajene konstiženské přivoze v předženáku serbských novinu na denžeče.

0: Josef Donat, je dos bivau a s tym je zaso čas za Jana Čepica.
1: Nábožné slovo.
0: Tute maun dženca na doku a zamovitosti kulovskie vosady.
2: Nedávno bych v Berlíne na Češe Humboldtového fóruma. Vo tam mějach krásne vulat na miesto. Tolaž to ich vidžach, bytejš vostrozbiace. Na viežach vokolných evangelských cirkviov haj samo na miesčanským rože zbola so Sviate kříže. Porno tomu skutkuje arcibiskupská katedrála Sviate Jadvigi ze svojej náhej kupolu kajš planetári. Při posledných tvarských divách sú tam kříž z vieže odstrnili. Sviate kříž je centrálny symbol křesťanskej víry a dopomína nás na smerč a zroa stanenie Jezusa Kristusa. Kříž nás převoža, kajš na křížovom puču, taktiež v křížerským procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinných viežach. Namakame je tež na kirchovách, při pučach a polách, kajš tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, zo je tu křesťanská viera živa. Skončne mám hišče praženie. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujšte toho vedome, zo s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožné svojo k dní mieše dženca Jan Čepic z Kulova na doku a zamovitosti tamnišie v osade.